Teď tady bude jedna životní zkušenost a zároveň poučka, že se nic nemá dělat napůl a že všechny ty nesmyslné moderní výstřelky, takzvané zdravé výživy bio-bio, jsou k ničemu. O tom nám povypráví Kristýna Bach, která tvrdí, že život se má žít na 100%. Žádné kafe bez kofeinu, žádná kola bez kalorií, to je jako svatba bez polibku. Kafe ohne kofein se ta písnička jmenuje. Mimochodem, Kristýna Bach je jedna z nejúspěšnějších současných zpěvaček v Německu. Pak Kylie Minogue a Look My Way, ale na začátek Page 2 a Beat the Clock z roku 83. Taneční party.

0: No a teď tu mám připravené slíbené tři songy na jedno téma, tím tématem je náš ranní rituál, tedy kafe ve všech jeho podobách. No a jako první se tu objeví Andrew Zernicke a Cappuccino. Pak skoro vítěz Eurovize z Estonska, Tommy Cash a Espresso Macchiato. No a nakonec tady bude z Itálie DD Sound a jednoduše Café, Café, Café.
1: Three songs, one theme.

0: No, Bernhard Edwards a Nile Rodgers, to jsou dva pánové, co stojí za úspěchem Sesta Sledge. No a samozřejmě podobné skupiny Chic. Já tu mám připravenou maxi verzi mého nejoblíbenějšího songu od nich. A hádejte, co to asi je. No ano, tenhle single jsem si já sám koupil tenkrát v Hamburku a mám ho dodnes. Pamatuju si přesně, kde to bylo. Bylo to Showers Disco Shop. S tou paní jsem se seznámil mimochodem na zájezdu. Já jsem dělal průvodce, no a paní přijela autobusem. Já jsem tam potom nějak tak byl a navštívil jsem ji a mohl jsem si to koupit, ona mi ji věnovala. No, Maxi, na tu jsem neměl finance, teď je mám, no a proto All American Girls jako 12. palcovka.
1: Maxi from the 80s.

No tak to byli George Benson a Never Give Up On A Good Thing a pod námi ještě jede Bibi Flash a Jexis z roku 1987. My končíme party na Music Only, ale pokračuje až do 2 do rána, zítra tamtéž večer Zlaté disco ze Zlaté Prahy od 8 a ve stejnou dobu jako Kuba na Koloru a jeho lahůdky ze 70. a 80. takže máte těžkou volbu. A taky Martin Svátek potom další týden, ale i v neděli. Mimochodem, brzy oslavíme 500 a to ve společném vysílání lahůdkáctví s Kubou. Už se moc těším, říjnový termín, čas oba řekneme. Tak a dokonce ještě tady a teď novinka zde Kim Taylor, Say You'll Be Mine z roku 87, pak ten mashup Bee Gees vs. Imagination, Alive All Illusion a nakonec Alan Bentley, I'm Living On My Own Life. Krásné dny přeji dnes, Pavel Bárta.

Hezký a příjemný večer, milí časoví posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kolík. To byl Buddy Rich, Dám si dvakrát. Dneska to vypadá, že to bude asi hodně moderní, nebude něco málo, jo, ale většinou se budeme držet starých klasických kousků. Ale budou tady slavní housisti, z toho jeden z nich má narozeniny a pár nějakých takových drobnějších záležitostí, který vás jistě potěší a zajímavá rubrika do jazzu ne. Tak to bychom měli úvod a hned další věc, kterou tady mám, je Bee Butterfield a jeho jazz band Wonderful World.

A dáme se do toho slavného houslisty, který má dneska narozeniny, pakli to teda posloucháte 29. září. A pak tomu ještě nějaký muzikanty přihodím, ty ovšem teda narozeniny dneska nemají. Tak koho to máme? Bude to nikdo jiný než Jean-Luc Ponty. Narodil se v muzikantské rodině, máma, táta, všichni hráli, studoval na konzervatoři, pak se dostal k takovému veřejnému hraní po klubech a byl z něho velký světový jazzman, houslista, který hrál třeba s mnoha vynikajícími muzikanty. Tak tedy Jean-Luc Ponty v našem kalendářovém přehledu.

Jmenovalo se to Vznáším se na křídlech hudby. Já když takhle poslouchám současní produkce třeba takových různých mainstreamových stanic, jo, tak mám dojem, že s těma křídlama hudby to nebude tak horký. Jo. Spíše mi to připomíná nízkonákladový aerolinky, kde vždycky letušky chodějí a říkají, pasažéři pozor, teď to bude drobátko házet. Ale to už odbočuju, ještě k těm rodinným poměrům u Jeana Luca Pontiho. Má dvě dcery, tam se to pořád přenáší, ta genetická vazba muzikální. A jedna z těch dvou dcer se jmenuje Klára, je význačnou pianistkou a taky Jean Luca Ponti s ní natáčel některé zajímavé projekty. A další kousek, který tady mám, tak to je orchestr Kanta Basieho se Sammy Davisem juniorem a dívka s Ipanémy. Tak aby jsme si připomněli to mimořádně změněné, klimaticky tedy, a velmi zateplené léto.

Tak vidíte, s tou modernou to zase nebylo tak hrozný. A teď si dáme nějaký houslistě, ještě budou. Ale ty narozeniny už nemají, bude to Joe Venuti. O tomhle chlapíkovi jsem tady už několikrát mluvil ve Staromsově, taky už tady občas byl. Zahraje nám dva kousky, a to konkrétně Something a Nothing. Bude to oddělený jinglem, tak si to užijte.

Když už je řeč o těch houslích, tak nesmí chybět slavná dvojka Django Reinhardt a Stepan Grappelli, Lady Be Good.

Praská to hezky, no tak ostatně standardní deska, 78 obrátek, do stereo sluchá, vlastně mono sluchátek v té době. Teď si připomeneme Boba Crosbyho a Boba Katze, Neklidný nohy. Když hrajou jazz, jo, tak to vám to škube nohama lidsky.

Tak co bych ještě pro vás našel? Za chvilku by měla být rubrika Do jazzu, ne? Překvapení ze zálohy. Ale mám tady ještě Vlačeslava Irmanova, konkrétně Candy s orchestrem Karla Vlacha.

A je tu rubrika Do jazzu ne. Dneska to bude pro drobátko silný povahy, ale no, nechte se překvapit. Zuby, to je hrozný téma, co? Ale my preventisti, že jo, co chodíme na preventivní prohlídky ke svýmu zubnímu lékaři, tak nám to nerva netrhá, ale však víte dobře, před zubní ordinací v té čekárně, že jo, to jsou nervy, ale bavíme se teda o muzice. Bobři, to je countryová kapela, nebo taky byla, nevím, jestli ještě hrajou. Byli to takový srandisti, jako její Spike Jones country muzice, a ty předělali starý standard countryovej ruby do takový zajímavý písničky o zubech. No, tak nebudem to prodlužovat, dáme to tam

Jak jsem sice říkal, my preventisti, jo, ale jak jsem teď udělal inventuru zbytku svých zubů, no nechci být nechutnej, no ale musím tam asi taky jít, no, tak držte palce. Aby jsme to napravili, závěr Kornu je dílo. Vzpomněli jsme v minulém pořadu na Evičku Olmerovou, tak ještě jeden kousek od ní dneska na závěr. Tak tedy děkuju vám za poslech, mějte se fajn a při příštím starým psu, co hraje jazz, to jsem já, opět naslyšenou.

příběh šel ti stříc, co neboj. Nám zdal mnohem víc, co neboj. Legendou byl málem

Poslouchali jste 239. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou někdy i možná nekomerční 90. Třeba to bude brzo, ještě nevíme. Samozřejmě s reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu Yesákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

přátelé, momentálně na čepu legendární Matthew Bushwacka. Naprostá pohodová špička tady na Color Music Radio. No a jak jsem minule předeslal, dneska si pojedeme nějaký takovýhle lehký zlomeninky, samozřejmě hodně v rytmu.

Přátelé, tady ta kapela se jmenuje tak zvláštním názvem Vaření na třech vařečích. Čím šílenější název, tím lepší muzik.

Jedeme si řádný dlahy, jedeme si pořádný bombice. V pořadu je Sákovi šupice. Dneska trošku fraktu.

Ferryho, Mirka Fučíka a nebo Petra Lehnerta. Přátelé, děkuju za vaši podporu. Panoušku není nikdy má.

Partner pořadu je Sákovy Bombice, je internetový obchod modrovous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již pátým rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv jejich stránky modrovous.cz.

spouštěnej, chlupatej dlaní, DJ Jesáka. DJ Jesák, chlupatý dlaně od malá. Samohana, to je jeho oblíbená disciplína. Kromě muziky samozřejmě.

Přátelé, tady ta deska se jmenuje Evil Knievel. Kdo by nevěděl náhodou, o co jde, tak to je jméno a příjmení takového toho amerického šílence, co skákal na motorkách takový ty obrovský dálky, strašný kaskadér. Evil Knievel pod kapely Deadly Avenger. Za mixákem stále DJ Yes, za mixákem a za gramofonovými deskama.

pořadu je Sákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno od vlaka po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Dneska, jak jste slyšeli a slyšíte, jedeme si zlomeně, příště si to zopakujem. DJ Yes rovná se netradiční muzika na gramofonových deskách. DJ Yes from the Color Music Radio.

vám v premiéře tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplině house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů další premiérou, v úterý beru zpět v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice, dot the

Posloucháš Color Music Radio? Pořad Free Colora. Časomíra tady ve studiu ukazuje 10 minut po 8. Dneska je 8. října. Svátek nám slaví Věry a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. Také ale tady vidím dešťové přehánky či dokonce déšť, a to hlavně na západě Čech nebo k večeru či přes noc na Moravě. No a ve středních Čechách by to mělo být spíš opravdu jasno nebo polojasno. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by měly být podle meteorologů kolem 10 až 12 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 19 až 20 stupňů. K večeru se

o dost níž než ty dnešní, a to tedy třeba o 6 stupňů. Tak uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Jediná jistota je, že počasí bude. Ještě na to mrknu jednou. Ano, zítra maximální teploty 16 stupňů. Tak to jsou informace o počasí. Teď vám ještě řeknu, co se bude dít v rámci dnešního vysílání. Čekají nás dva sety. Ten první už odstartoval věcí o to Tribe Called Quest a Footprints. No a Houdini bude další věc, tentokrát De La Soul. A nebo Charlie Tuna, ne, Two Chains, tak jinak, Two Chains, trošku jsem se spletl, každopádně to bude pokračování a v tomhle rytmu se ponese celá první část pořadu Frikolora, tedy oldschoolovej rap a hiphop. V druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, to bude zlomený tak, že by to ani sádra nespravila, ano přátelé, pojedeme totiž v rytmu breakbeatu a novinek z posledního týdne. Já vám přeju ještě jednou příjemný

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. 39 minut po 8 hodině, já vás stejně jako včera, předevčírem, předpředevčírem, předevčírem a prostě teď poslední dva týdny, ale možná už třeba i měsíc se to tady zmiňuje. Totiž pozvu na DMC Czech and Slovak Final, který proběhne, přátelé, už tuto neděli. Podle mých informací, já doufám, že tomu tak je, protože poslední informace o vzletu nepřišla, ale Vek by měl být v letadle z Toronto do Frankfurtu. Ve Frankfurtu by měl přestoupit a už dnes by měl dorazit do České republiky a to znamená, že opravdu to vypadá, že se povede to, o čem jsem dlouhý leta snil. Do České republiky přijede sedminásobný mistr světa v technickém DJingu, kanadský Wack, ano přátelé. 11. října, tedy tuto neděli v brandýském městském kině proběhne soutěž v kategoriích Scratch a Classic. Vítězové poletí reprezentovat československé barvy do Londýna. Krom tohohle toho samotného eventu a například showcaseu právě Vekta nebo BIA či Fivea se taky budete moct podívat na veletrh a výstavu DJskýho vybavení. To všechno už tuhle neděli, brandýský městský kino, vstup zdarma, přátelé. Víc už nemůžu udělat, prostě neumím ani, jo, takže pokud byste měli zájem, moc rádi vás v neděli uvidíme, já si myslím, že to rozhodně bude stát za to. My pokračujeme v krasojízdě, to se týče Color Music Rádia. To je samozřejmě mediálním partnerem tohohle toho eventu. Proto to tady do vás hrnem. No a tohle byli Dabushed Babies a jejich Swingin' It. Teď už On Point a moje oblíbená věc od House of Pain. Tentokrát ale v remixu. Ano, přátelé, Letal. Deuce Remix. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora.

Káš, Color Music Radio, pořad Free Color a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině. Jedeme tedy úplně přesně na čas a já vám řeknu, že dnes je 8. října. Máme čtvrtek a svátek nám slaví věry. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. A potkat ale můžeme také dešťové přehánky, ano přátelé. Podle meteorologů by totiž například na Karlovarsku mohlo v odpoledních hodinách či k večeru pršet a déšť by se mohlo objevit k večeru či přes noc také na Moravě. V středních Čechách by to mělo být bez deště, aspoň tak to vypadá. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní, tedy 9 až 11 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 19 až 20 stupňů. K večeru se ochladí a to na 9 až 15 a přes noc 4 až 9 stupně. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Za většinou trápení nestojí trauma, ale strach z nejistoty. Není to problematické dětství, trauma ani chemická nerovnováha. Je to intolerance vůči neznámu, tedy nejistota. Jen si zkuste v rychlosti promítnout v hlavě, jak moc už jste se kvůli ní v životě natrápili. Přitom se s ní dá krásně žít a dokonce z ní i těžit. Zvládne to skoro každý. Nejistota je klíčovou příčinou mnoha potíží, protože mozek potřebuje vědět, co bude, když neví, panikaří. Lidé mají vrozenou potřebu jistoty, která jim dává pocit bezpečí. Změny a nejistota jsou ale nevyhnutelnou součástí života. Snahy o odstranění nejistoty jsou vyčerpávající. Existují mnohem lepší a účinnější možnosti, jak se s ní vypořádat. No a co přesně se děje? Nejistota znamená, že nevíme, neznáme výsledek, nemůžeme na něj spoléhat. Co je na tom děsivého? Vždyť přece milujeme překvapení, jenže ne jakákoliv. Potřeba jistoty je vroce vrozená, dodává nám pocit bezpečí a pohodlí. Jelikož jsme od přírody nastaveni na přežití, je pro nás pocit bezpečí zásadní. Jinak jsme ve stresu. Potřebujeme vědět, že nás kroky 1, 2 a 3 dovedou z bodu A do bodu B, vysvětluje odbornice. Potíše ale v tom, že nic není jisté, všechno se neustále mění a nejistota je nevyhnutelnou součástí života. Tak takhle to teda je. No a my pokračujeme. Čistá energie přímo ze slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku. Ano, přátelé, využít energii ze slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámější tedy je využití pomocí solárních panelů. Již naráží na technologické limity. A tak se věci poohlížejí po dalších způsobech. Nově věci zkoumají skupinu materiálů, které pomocí světla vyrábějí vodík přímo z vody. Vodík patří mezi látky, se kterými se počítá jako s uložištěm takzvané čisté energie. Vodíkové či palivové články využívají toho, že vodík má jeden z nejvyšších obsahů energie na jednotku hmotnosti z využívaných paliv. Nevýhodou je vedle složitosti skladování i energetická náročnost jeho výroby, která zpravidla spočívá v elektrolýze vody, tedy v rozkladu vody za pomocí elektrické energie ze solárních nebo větrných elektráren. Častěji se tak využívají levnější je výroba vodíku ze zemního plynu pomocí takzvaného parního reformování. Fotokatalyzátory absorbují světlo, čímž dosazují tedy vyšší energetické hodnoty a hladiny a tuto energii mohou využívat k urychlení reakcí. A poslední informace, zrodila se ze srážek a ohně. Nová simulace ukazuje neznámou tvář mladé mléčné dráhy. Dnes ji známe jako obrovskou spirální galaxii plnou hvězd. Její minulost ale mohla být mnohem bouřlivější, než dnešní podoba napovídá. Nové simulace nabízejí možnost obraz rané mléčné dráhy a v dosud nevídaných detailech ukazují, jak složité se mohl náš galaktický domov formovat. Kdybychom se dokázali vrátit víc než 12 miliard let do minulosti, mléčnou dráhu bychom nejspíš nepoznali. Místo známého spirálního disku by před námi byla chaotická změť menších galaxií, proudů horkého plynu a oblasti, kde se
překotně rodili a zanikaly hvězdy. Právě z tohoto chaosu se měl postupně poskládat náš dnešní galaktický domov. Takový obraz nabídla mimořádně detailní počítačová simulace, tedy týmu vedeného astronomem Harlem Katzem z University of Chicago. Výpočty byly tak náročné, že běžely na výkonných superpočítačích celé 3 roky. Výsledky projektu Megatron vědci popsali v 6 článcích, které vyšly v časopise The Open Journal of Astrophysics. To byla mléčná dráha, taky fotokatalyzátory a v neposlední řadě tedy strach, a to z nejistoty. Teď už informace o tom, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a parťákem také není nikdo jiný než Maskoty. Maskoty ví líp, jak to zabalit a odfiltrovat. To je firma Maskot. Tak přátelé, časomíra ukazuje tady ve studiu, tedy minutu po 9, a my si dáme rychlej reklamní blok, za

0: novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotoč?
1: Fonotáč.
0: No tak to roztoč.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

No tohle až tak zlomený není, ale začátek je to slibnej, za chvíli se tohle změní, přátelé. Tohle je Ray Carter a jeho Radiate, za chvíli už Doggy a Terry Kind a Seek Flow. Tady už to bude zlomený tak, jak se sluší a patří na čtvrtek, tedy breakbeatovej set plnej novinek z posledního týdne a to v DJským setu pod taktovkou DJ Freakyho. Za chvíli se znovu a opět pozveme na DMC, který se uskuteční už tuto neděli a to v brandýském městském kině, československý finále, který bude tedy hostit sedminásobného světového šampiona z Toronta, který už by měl být někde nad oceánem směrem z Kanady do Evropy a bude poprvý v České republice, aby ho budete moct vidět už tuto neděli v brandýském městském kině.

No a vy víte, že jsme Štědrý rádio, tedy snažíme se vás zvát a třeba vám i dát možnost navštívit různý eventy. A jelikož je dneska breakbeatový čtvrtek, tak mi úplně do karet hraje skvělá informace, protože dnes vystoupí v Lucerna Music Baru Dub Pistols, společně s nima taky Zoo Blasters, ano přátelé, takže pokud vás zajímá tato partička, tedy britská hudební skupina, která hraje jak dub, tak breakbeat, tak rozhodně dneska byste neměli vynechat Lucerna Music Bar. Ano přátelé, no a Dub Pistols mají nový album a mají to s někým. Tu partu, ono se, je to parta, ale myslím, že teď jezdí jenom jeden, jestli se nepletu, tak abych jako nekecal. Ale prostě Dub Pistols mají nový album a mě zajímá s kým, protože na něm spolupracovali s někým, takže to je soutěžní otázka o dva lístky na dnešní, tedy právě koncert Dub Pistols, a to v Lucerna Music Baru. Zoo Blaster s nima. No a soutěžní otázka opět přes instagramový účet DJ Freaky Flink. Dáte follow a napíšete správnou odpověď, s kým Dub Pistols mají nový album. Pokud to víte, můžete vyhrát dva lístky na dnešní koncert do Lucerna Music Baru, kde Dub Pistols a Zoo Blaster vystoupí. Se Zoo Blaster to není, protože to jsou Češi, to vím, ale co se týče Dub Pistols, tak tam, pokud jste fanoušci breakbeatu, byste to neměli mít tak složitý. Tak to je o lístky na dnešní koncert Dub Pistols do Lucerna Music Baru. Já vás nechám soutěžit, soutěžní otázka ještě jednou, s kým vydali nový album Dub Pistols, no a instagramový účet DJ Freaky Flink, do zprávy správnou odpověď a my vylosujeme tedy do jednoho z vás, který dostane dva lístky na dnešní koncert, a prej není moc těch lístků, takže nejen, že můžete dostat zadarmo, ale vy byste neměli tedy nějakým způsobem zahálet a nedej bože to promeškat, protože se může stát, že to bude dneska vyprodaný. Dub Pistols dnes, Lucerna Music Bar.

Musím říct, že ty čtvrtky mě baví víc a víc. Zlomený čtvrtek, takže by ho ani Sádra nespravila. Breakbeat z posledního týdne, vydaný v posledních 7 dnech, zahraný v DJ-ským setu, jenom a pouze v čtvrtek mezi 9 a 10 hodinou ráno tady u nás na Koloru. Další novinka, Rades, Good For Me. Ano, přátelé, tohle je pro mě dobrý. Minule mi to v podstatě úplně zachránilo den, dneska minimálně zlepšilo. Jedem dál.

Pistols do Lucerna Music Baru. My tady soutěžíme o lísky, já vám za chvíli zopakuju soutěžní otázku, teď ale zpátky Rodez a Good For Me, maybe Good For You.

Tina Turner, 936, další novinka v rámci dnešního breakbeatového setu. Za mě to šlape parádně a myslím, že po ránu troška energie navíc nikomu neuškodí. Někdo chce dát kafe, někdo si dá třeba energiťák, někdo si dá cukr, někdo si dá všechno, někdo si to ještě naloží muzikou. Proti gustu žádnej disputát.

No a vy píšete sem do studia informaci, která se několikrát opakuje. Ano, moje oblíbený rádio tohle umí. Moje oblíbený rádio je Color Music Radio. V tom případě rozumím, chápu, respektuju, asi to tak bude. No a taky tady píšete, že třeba z Mělníka Michal, tedy z Monkey Barber přijede na DMC, to si zopakujeme. Už tuhle neděli totiž bude DMCčko, přátelé. Czech and Slovak Final, československý finále, DJský soutěže, DMC, finalisté poletí reprezentovat naše barvy do Londýna. Loni jsme byli v Japonsku, předtím v Paříži, předtím jsme byli v Americe, v San Francisku, tentokrát nás čeká Londýn, ale ještě než se do Londýna vydáme, musíme se v neděli utkat, já teda ne, já to budu moderovat, já jsem v míru úplně, já do žádného betlu nejdu, ale ti, co se chtějí zúčastnit, tak budou muset. No a krom samotné soutěže, sedminásobný mistr světa z Kanady, z Toronta už letí do Evropy, aby nám ukázal, jak to má vypadat, přátelé. Ještě nikdy v Čechách nebyl, potažmo, on byl jenom v Londýně a ve Krakově, jestli se nepletu, protože tam soutěžil, ale nikdy neměl jako showcase v Evropě. Teď ho bude mít a konkrétně v Brandýse nad Labem tuhle neděli na DMCčku. No a krom soutěže, showcaseu se můžete těšit taky na veletrh DJský techniky. Bude to velkolepý, vypadá to, že opravdu přijede celý Československo, až z Prešova přijedou, z Havířova sem jedou lidi, z Mělníka to není zas tak daleko, ale třeba z Chomutova, vypadá to, že i z Chebu, dokonce i z Budějovic, no tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Já se moc těším na celou tu komunitu už tuhle neděli v Brandýském městském kině. Vstup je zdarma, vy to rozhodně nepropásněte, protože tohle se nebude pravděpodobně jen tak opakovat. Loni šestinásobnej mistr světa DJ Fly, tentokrát sedminásobnej mistr světa DJ Wax z Kanady z Toronta už tahle neděle. Já se nemůžu dočkat. Za chvíli pro ně jedu na letiště a doufám, že v tom letadle sedí, protože mi nenapsal, že odlítá, ale taky nepíše nic jiného, takže předpokládám, že je někde nad oceánem. A já ho dneska odpoledne vyzvednu, ukážu mu, jak to tady máme s pivem, protože toho zajímá. Taky se ptal na nějaký holky, že prej by se tady chtěl přestěhovat, protože slyšel, že český holky jsou prej hezký, což má pravdu, to je samozřejmě jasný, ale zároveň prostě sem přijede ukázat ty svoje skills. Mega se na Vekta těším, je to můj favorite DJ, skvělej týpek. A těším se i na vás všechny už tuhle neděli v Brandýském městském kině. Jedeme dál, tohle je breakbeatovej nářez na koloru.

Já znám 3 Kanaďany a 2 z toho mají za manželky Češky. To je nějaký kolorit? Nějaký zvyk? Uvidíme, jak to dopadne s Jakem.

No a další novinka Exotic. Blow. A za chvíli si ještě zopakujeme soutěžní otázku na Dub Pistols, který vystoupí dneska Lucerna Music Baru. Já tady pro vás mám dala lupeny. Vy soutěžíte v hojném počtu, evidentně je o to zájem. No a já vám za chvíli řeknu soutěžní otázku, aby vy, co jste naladili tenhle ten breakbeatový čtvrtek až teď, měli možnost vyhrát.

No a pojďme k soutěži. Já mám dva lísky na Da Pistols dneska, taky Zoo Blasters, Lucerna Music Bar, téměř vyprodaný vystoupení, a vy můžete vyrazit s Color Music Rádiem zdarma, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, s kým Da Pistols letos vydali nový album. Ano, přátelé, není to složitá soutěžní otázka, a taky je tady spousta správných odpovědí a vy vylosujeme jednoho z vás, který bude moct vyrazit na dnešní Da Pistols. Možná, že se tam potkáme, pokud tedy J.K. Ness razí jetlag, tak možná se mu třeba bude chtít vyrazit. Vy můžete soutěžit s pomocí Instagramu DJ Freaky Flink. Do zprávy správnou odpověď.

Další novinka, remix Feeling Naughty, Breakbeat remix, G's Noise, taky Thea Blaze. Já v tom slyším teda Lucky od Daft Punku, tak trošku.

No není to paráda. Já jsem si vždycky chtěl tedy užívat rádio, který mě bude obohacovat novou muzikou. Nakonec jsem si to musel udělat úplně sám tady. Ale co už, mě to obohacuje stejně jako vás, protože já v tom taky ještě nejsem kovaný a některé ty věci jsem neměl možnost ani naposlouchat. Jako třeba Jamie Rock, Got Me, parádní věc. A možná si dáme ještě Go Loco a DJ Brownie. Je 1:50 minut po 9. hodině a vy posloucháte pořad Frikolora.

No a když už se nám dneska teda aspoň podle mýho relativně zadařilo, ještě jednou zopakuju soutěžní otázku o dva lístky na dnešní Da Pistol z dolu Cerna Music Baru, protože ten breakbeat dneska tedy ruloval v éteru a bude rulovat i právě v klubu Lucerna Music Bar. Da Pistols, taky Zoo Blaster, za mě zajímá, přátelé, tedy jedna jediná soutěžní otázka, s kým Da Pistols vydali nový album? Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink, do zprávy napíšete odpověď a můžete vyhrát dva lístky na dnešní téměř vyprodaný koncert do Lucerna Music Baru. To je neuvěřitelný. Skvělá muzika, skvělý soutěže, parádní informace, debilní infos,

Tak nějak všechno má svůj začátek a konec, je tomu tak i u pořadu Frikolor. Já zdravím našeho kamaráda, kolegu Lukáše Admirála Kolíbala a ten samozřejmě bude součástí dnešního večera, protože je to prostě kluk z Lucerny, ano přátelé. No a teď zpátky k dnešnímu dni, krom toho, že Lukáš bude večer v Lucerně, tak vám bude taky dneska vysílat, jestli se nepletu, a to v poledne, polední menu, ale my se vrátíme k tomu, co jsem chtěl říct na začátku, a to, že 8. října máme čtvrtek, Věry nám slaví jmeniny a podle meteorologů se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám ještě pro dnešní den slibují relativně teplé počasí a také slunečno. Jen ojediněle by mohlo sprchnout, a to na západě Čech či na Moravě, jinak by to měl být ještě relativně tedy baboletní den. Ano, ano, poslední, to tak vypadá. Totiž po ránu 9 až 12 stupňů, v odpoledních maximech 19 až 20, k večeru už ale 9 až 14 a přes noc 4 až 9 stupně nad nulou a zítra už maxima dosáhnou maximálně 15 stupňů. No a pojďme se podívat na dnešní den v rámci Frikolor Info. Říkal jsem, že jsou debilní a na tom si tedy zakládám. Za většinou trápení nestojí trauma, ale strach z nejistoty. Není to problematické dětství, trauma ani chemická nerovnováha. Je to intolerance vůči neznámu, tedy nejistota. Jen si zkuste v rychlosti promítnout v hlavě, jak moc už jste se kvůli ní v životě natrápili. Přitom se s ní dá krásně žít a dokonce z ní i těžit. Zvládne to skoro každý. No a nejistota je klíčovou příčinou mnoha potíží, protože mozek potřebuje vědět, co bude, když neví, tak panikaří. Lidé mají vrozenou potřebu jistoty, která jim dává pocit bezpečí. Změny a nejistota jsou ale nevyhnutelnou součástí našeho života. Snahy o odstranění nejistoty jsou vyčerpávající. Existuje mnohem lepší a účinnější možnosti, jak se s ní vypořádat. No a proč za většinou všech trápení stojí nejistota? Při úzkosti si mysl maluje katastrofické scénáře v souvislosti s nejistou budoucností. Deprese je stav, kdy se hroutí pod tíhou nejistoty ohledně vlastní identity, uvádí psychoterapeutka Sarah Dirisová. No a co přesně se děje? Nejistota znamená, že nevíme, neznáme výsledek, nemůžeme na něj spoléhat, a co je na tom děsivého? Vždyť přece milujeme překvapení, jenže ne jakákoliv. My chceme vědět, když dáme 1, 2, 3 dohromady, že tam bude A a B bod, ale dobrá verze, zhoubná nejistota. Konkrétní potíže s nejistotou a mnoho lidí nejistotu přivěživu je přesvědčením jako nedám to, nezvládnu to, špatně zvládám naplánované události, ten tlak se nedá vydržet. Marná snaha, která je vyčerpávající. No a lék na nejistotu existuje. Řešení tedy není snaha nejistotu odstranit, protože je nevyhnutelnou součástí. Čemu se bráníte, to sílí. Popište si ji a přijměte, co nezměníte, také žijte v přítomnosti a vneste do života více nejistoty. To je rada nad zlato. Pojďme dál, a to čistá energie přímo ze slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku. Ano, přátelé, využití energie ze slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámějšího využití pomocí solárních panelů již naráží na technologické limity. A tak se věci poohlížejí po dalších způsobech. Nové vědci zkoumají skupinu materiál nově, která pomocí světla vyrábí vodík přímo z vody. No a poslední informace je, že Mléčná dráha vypadala úplně jinak. Zrodila se totiž ze strážek a ohně. Nová simulace ukazuje neznámou tvář Mladé Mléčné dráhy. Dnes ní známe jako obrovskou spirální galaxii plnou hvězd. Její minulost ale mohla být mnohem bouřlivější, než dnešní podoba napovídá. Nové simulace nabízejí možný obraz rané Mléčné dráhy. V dosud nevídaných detailech ukazují, jak složitě se mohl náš galaktický domov formovat. No a takový obraz nabídla mimořádná detailní počítačová simulace v týmu vedeného astronomem Harlem Kadzem z University of Chicago. Výpočty byly tak náročné, že běžely na výkonných superpočítačích celé 3 roky. Výsledky projektu Megatron vědci popsali v 6 článcích, které vyšly v časopise The Open Journal of Astrophysics. No a jak vypadala Mléčná dráha v době, které říkáme kosmické úsvity? Ptá se Kadz. Poprvé můžeme přímo předpovědět, jak by raná Mléčná dráha vypadala pro dalekohledy, jako jsou Hubbleův nebo James Webbův vesmírný teleskop. To
byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho se neobejdu, a to se týká parťáků. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Technologie má tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým parťákem už 3 měsíce, toto je 3 měsíce, takže už to nebudou tak nový, jsou firma Maskot. Maskoti TV, přesně jak nejlíp to zabalit a odfiltrovat. Firma Maskot. Je minutu po 10, já se s váma loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Rádia, naslyšenou opět zítra, daviděnou v neděli, nezapomeňte na to, jestli za to zapomenete, tak to bude zapomenutý, a to nechcete. Neděle totiž bude patřit DMC Czech & Slovak Final v brandýském městském kině, už v poledne začínáme, jo, už v poledne, takže si tam můžete někdy dát okolo oběd a pak přiběhnout, mrknout na veletrh a taky na soutěž, na exibice a na workshopy, to všechno v brandýském kině už tuhle neděli. Já se s váma loučím, díky za pozornost a

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. No tak krátce po desátý, jak je zvykem. Holiday Edition, čtvrteční vydání. No, součástí tohoto vydání, vždycky tedy ve čtvrtek, i Holiday Slow Jam po 11. hodině.

Zvuk. Turn it up. Tohle ještě chvilku tedy v tomhletom vlastně houseovým beatu. Vibe tady je, tady jsou Coffee Brown. Originální verzi najdete na albu Mars Venus. Ská deska. Nazveš se Divine Mail. No a tohle je houseový mix jejich velkýho, tedy nejslavnějšího hitu z tohle alba. After Party, tak se jmenuje ukázka.

Check, SM Checks v tuhle tu chvíli. To už je stará věc, já jsem tady občas zahrál. Zahrál jsem 12-palcový mix, teďka originál, tady rádiovej edit. Got the groove, tohle to je, to jsou tady SM Checks. No a napadla mě ještě další stará záležitost. Možná taky budete znát, taky jsem tady hrál, už je to nějaký čas. K-Doc, to je zajímavý sound, tato věc, já nevím kolikátej to může být, 96. 5. Nějak takhle. Každopádně je v tom samozřejmě vysemplovaný JB, tedy James Brown. No jasný tlak tady z těch 90. let, tenhle ten houseový track docela jel, K-Doc. The Night Train.

Zdravím Lukáše Kolíbala, on taky poslouchá. Mám radost. Když ten začátek je tady hodně nadupanej, co rychlej, ale tak většinou to tak bývá v Holiday. Mám rád tyhle ty mixy. No, co tady dost často, to často hraju, to je samozřejmě Fatboy Slim. Ovšem taky dost často hraju Pizza Man. To je ono. Tak si říkával kdysi Fatboy Slim, Pizza Man, Pizza Mania. Tak se jmenuje album. To vyšlo pár singlů, třeba Sex on the Streets. A nebo tohle. No tak vy je pěkně na měsíc, boy. Doufám, že už toho bude konec. A rozjede se pořádný tlak. Trippin' on Sunshine. Tak tohle je Pizza Man, a.k.a. tedy Norman Cook, Fatboy Slim. No, Norman Cook je jeho pravý jméno, pokud vím. Trippin' on Sunshine.

Felix, taky DMC remix k tomu vyšel, to si pamatuju, taky to tady občas hraju. Tohle je Origoš, Joe Manda. To jsou taky začátky 90. stejně tak jako ta další ukázka. No jinak dneska v Holiday Slow Jams taková smutná věc. Já už jsem o tom mluvil vlastně včera, že tedy odešel Freddie Jackson v 70 letech. Není moc upřesněný, zatím aspoň co jsem čet, proč zemřel, ale v roce 2024 měl problémy s ledvinama. No takže určitě dneska v Holiday Slow Jam si povíme a hlavně zahrajeme pár věcí od Freddieho, protože Freddieho jsem dost opomíjel teďka, i když v těch 90. jsem ho měl vlastně docela dost rád. No, teď už jedna taková vlastně z podobné doby, ze stejné doby jako třeba Joe Manda. To je moje taková oblíbená libůstka, taková vzpomínková záležitost. Beats for you, tenhle praskající track, is not over.

No tak tohle ten cover mě potěšil, vůbec jsem ho neznal. Jak už jsem včera říkal, tak díky Luďkovi Pokornýmu, který má na Kloru svůj pořad Hits Panorama, jsem se dozvěděl, že to jsou Bonnie M. Dneška mě to, do téhle chvíle mě to pořád překvapuje. Moc pěkné, pěkně udělaný cover od Stevieho Wondera. Tohle je samozřejmě 12-palcový mix, 8 minut to má, takže jsou tam různý improvizace. Za chvilku harmonika, tedy elektronická, aspoň podle toho slyšení. Ale zní to dobře.

určitě, teď už tady takový zvolnění, přece jenom za chvilku už tady Holiday Slow Jam. To po 11. hodině. A ještě jedna další, nebo jedna z dalších klasik. Tohle jsou Midnight Star.

0: No tak jeden z remixů, samozřejmě. Tohle jsou Soul to Soul z Anglie, Get Alive. Tenhle klubový remix. No a taky závěr první vysílací hodiny Holiday, za chvilku už Holiday Slow Jams, moc se na vás těším s tímhletím speciálem. Za chvilku jsem zpátky.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: Tak to roztoč.
1: Uvádí rekordshop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Holiday Edition a Martin Svátek.
3: Ano, moji milí, krátce po 11. hodině Holiday Edition. No a samozřejmě tenhle speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. No a jak říká DJ Kadem, so if you don't know, now you know. Takže vy to víte, já to vím taky. Pokud to nevíte, tak jste se to teď dozvěděli. Mně se ten jeho spot hrozně líbí na Funk U2, dneska uslyšíte. Rád ho pouštím. No a teď už pouštím Kirka Franklina. Kirk Franklin, Hello Fear, to je na úvod dnešního Holiday Slow.

0: večer.
1: No tak titulní věc z jeho alba. Kirk Franklin, věc Hello Fear. No, můj pravidelný, skoro pravidelný trip

Že prej se mu líp maká, to mám radost. I když já ten gospel hraju pořád míň a míň, bych řekl. Ze současného gospelu se stalo takovej... Jak to říct? Z toho současného černorského gospelu se stalo prostě nějaký bílej odkaz. A už to není to, už to dávno není to, co bývalo. A navíc teda ty texty, to už nedávám skoro vůbec, to mi přijde těžce povrchní, ale nedá se nic dělat. Doba je prostě jiná. No ale najde se právě takovýhle věci, jako třeba Hello Fear, moc pěkná záležitost. Teď už první místo s R&B a Soul. V Americe tedy v Billboard. Občas zahraju tuhle věc. Silent Treatment. Tak je pravda, že nemám moc rád tohle zpěváka, ale tahle věc se mu povedla. Já nemám rád, když se někdo strašně opičí. A i když je Marvin Gaye mrtvej, tak se určitě v hrobě trošičku vrtí. Nicméně tahle věc se mu povedla. Tady je October, motherfucking London.

také docela se hrála tato věc v roce 92, to je Freddie Jackson, Me and Mrs. Jones. Já nevím, já myslím, že jedna z těch posledních nahrávek, kterou jsem já hrál od Freddieho, je tato ukázka, Without You.

Tohle je jedna z osmdesátek, jedna další ukázka, nemyslím ta, která dohrává Without You, jedna z poslední bych šacoval od Freddyho. Tohle je stará záležitost, ještě jedna, ještě dvě věci zaznějí od Freddyho, tahle ukázka se jmenuje Tasty Love.

tenhle sameťák, Freddie Jackson, Tasty Love. Předposlední ukázka ode mě teď aspoň pro tenhle ten den. Freddie Jackson a vzpomínka na něj. Poslední věc, tu jsem hrál teda už včera, ale to je nejúspěšnější věc od Freddieho a samozřejmě do dneška se prej hraje na svatbách a tak dále. Hodně úspěšná věc, tak můžeme si dát. Tady je Freddie Jackson, jeho nejúspěšnější track z roku 85. No a věc, která se jmenuje You Are My Lady.

No, ukázka, I'm still in love with you. It's all about home again, the little so new edition. Still in love with you, jasně, to mě bavilo. Taky velký úspěch v Americe. Teď už je tady PJ Morton z jeho posledního alba Feeling.

konečně se to tady dostalo do billboardovského žebříčku 30 R&B soulový věci. No, zlo je rovnou na 22, to je docela úspěch, uvidíme, jak to půjde dál.

No, teď už je třeba Stokely Williams, tato ta věc, která se jmenuje Thinking About You. Yeah, yeah. Z jeho prvního alba Introduce.

I wanna make your body cream. No, to je hezký termín. All the things your man won't do. Tohle to je druhá deska tohle toho zpěváka Joe. All that I am. Předposlední věc ode mě pro vás v dnešním vydání Holiday Edition a speciálu Holiday Slow Jams. Tady už je poslední věc. Tomorrow, a better you, better me. Better me, better you. Tohle je zpěvačka Lex

To už je závěr dnešního Holiday Slow Jams. No tady je Holiday Edition. Za chvilku Lukáš Kolíbal polední menu. Jinak soutěž o The Pistols, který dneska vystoupí v Lucerně. Já je moc neznám, slyšel jsem pár ukázek u Lukáše teďka nějak, myslím, nebo i u Frikyho snad, no. To je fuk. Každopádně lupení je pořád k mání a to hned po 12. hodině se to můžete dozvědět všechno, soutěžní otázku. Mějte se krásně, čus, zase třeba zítra po 10. hodině, moc se těším.

0: zvutě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Al Green, jakožto předkrm čerstvého poledního menu, sorry, ale že to takhle nazývám. Nicméně pro vás, kdo posloucháte ve středu 7. října, to je premiérové čerstvé poledního menu. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a teď už taky Anderson .Paak. A srdečně za vás zvuk nasledující hodině v mém výběru. Za podpory nakladatelství Dharma Gaia i dnes budeme soutěžit a budeme taky soutěžit o nějaký vstupy do Lucerny na The Pistols, tak stay tuned.

Legendary The Roots v rámci poledního menu na Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Tohle bylo z klasické desky Do You Want More, kterou vydali v roce 1994. To znamená, počítám-li dobře, tak 32 let od vydání této desky. Dost neuvěřitelný, stále nadčasový, aspoň z mýho pohledu. Co se týká tohohle hiphopového antre dnešního poledního menu, mám tady pro vás ještě jeden kousek, který je zároveň pozvánkou na koncert, a to pozvánkou na tradiční listopadový koncert Prago Union v Lucerna Music Baru. Tentokrát se tak uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu, tak si nenechte utéct svůj lístek, protože Prago Union letos vydali parádní album, který se jmenuje Nekorektum, a z něho vybírám dnes skladbu, která se jmenuje Hledá se rým, a na ten rým hostuje taky Poli Garant a o ten beat se postaral Delanery. Tak srdečně zdravím. A za chvilku vám tak asi možná ještě prozradím, co za rapový koncert chystám potom na prosinec, americký rap, dokonce rapperku. Dozvíte se premiérově za moment na Koloru v polední menu.

Tak, že to byla ochutnávka, kdože přijede 14. prosince do Prahy. Reperka, která se říká Sa Rock. A nep další Boombox, hiphopový seriál, který už běží v Praze skoro možná i 20 let. Posledně přijel Masta

A teď vám měla hrát instrumentálka, zkusíme to znova. Slyšeli jste dobře, Sa Rock dorazí do Prahy 14. prosince v rámci dalšího Boomboxu, který proběhne v Kafe v Lese. Slyšíte to premiérově. Teď tady, já vím, že Chuck už vám to prozradil v rámci svého D-Ride, ale tady to máte v češtině poprvé. Sa Rock pochází z jeho východní části Washingtonu, vyrůstala v době, kdy tamní čtvrtě silně zasáhla kreková epidemie, chudoba a sociální problémy. Současně ale vyrůstala v rodině, kde měli důležitý místo muzika, literatura a vědomí vlastních kořenů. A tak tam poslouchali třeba Jill Scott Herona nebo poezii Nicky Giovanni. A samozřejmě taky go-go, rytmickou muziku, která je s Washingtonem neodmyslitelně spojená. Sa Rock sama začala psaním básní a povídek. Láska k jazyku je v jejím rapu dodnes hodně slyšet. Má přesnou artikulaci, umí pracovat s rytmem a její texty mají vždycky několik vrstev. Vedle sebevědomýho přednesu v nich najdete i zranitelnost, osobní zkušenosti, otázky, které formují prostředí, rodinu, minulost a tak dál. Důležitým člověkem v jejím hudebním příběhu je producent DJ Sol Messiah, se kterým dlouhodobě spolupracuje i žije. A Sa Rock je součástí nezávislého labelu Rhymesayers, který můžete znát díky Atmosphere nebo Brother Alimu a samozřejmě taky Evidence. Dilated People. Takže, co dodat? Zapište si někam 14. prosince výjimečná hiphopová událost s velmi výjimečnou reperkou ze Spojených států. Lístky budou do prodeje příští týden a celý to bude pod hlavičkou Boombox / Jam Music. A vy to vidíte první. Po letní menu. Na Color Music Radio a já jsem vám sliboval, že si dneska dáme nějaký soutěže. Jedna z nich bude o volný vstupy na čtvrteční, už takřka vyprodaný koncert Dub Pistol v Praze. A Dub Pistols, prosím pěkně, vydali loni velký album ve spolupráci s The Freestylers, kde hostujou samý velký jména. Třeba Tipa Airy, General Levy, je tam i Tenor Fly, Rest in Peace, Harry Shotta, Scarlet Queen a mnoho dalších. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát nějakou ukázku a poté si povíme, jaká je soutěžní otázka, abyste mohli vyhrát vstup na Dub Pistols tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. Now big respect in every aspect, welcome, this is the Dub Pistols featuring Tipa Airy and the Freestylers.

Jejich společný alba z The Freestylers, který se jmenuje Enter the Sound. A pozvánka na pražský koncert, který proběhne už tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. Mám pro vás soutěž o dva volné vstupy na tuhle akci. A zmiňoval jsem vícero men, nicméně mě zajímá, jak se jmenuje hlavní současný zpěvák Da Pistols. A teď myslím dva pány, jeden z nich je i producentem a zakladatelem této kapely, jak se jmenuje vlastním jménem a jak se jmenuje ideálně, pokud budete vědět, i jak se jmenuje hlavní MC této party. Psát mi můžete na lukas@radiosolor.cz a budu losovat v zápětí po čtvrteční repríze, to znamená zhruba kolem 13. hodiny a výherce skontaktuju elektronicky. A aby jsem vám dal napovědu, tak vám z této desky zahraju ještě jednu věc.

0: titán!
1: Tak už ve čtvrtek večer naživo, myslím, že o pár dnů později taky v Ostravě. Dub Pistols na velkém evropském turné. A předskakovat v Praze i v Ostravě jim budou Zoo Blasters. Tady jedna věc hodních jménem Out of My Cage. Byli ven z klece.

Zoo Blasters. Jakožto předskokaní na Pistols ve čtvrtek večer v Lucerně a Ostravě to je o pár dnů později. A na pražském koncertu zároveň ještě bude DJ Yukimura. Srdečně zdravím všechny zúčastněné. Těším se na vás. Ve čtvrtek večer. Tak dnes večer měl v Praze v Roxy vystoupit Izzy Rascal, nicméně prý celý turné bylo zrušeno, nebo přesunuto. A tak si dáme z jeho zářijový nový desky We Want Bass aspoň ukázku.

Pull up the tune. OK, to bylo hodně zrychleno. Here we go again. Zkusíme ještě jednu singlovku jménem See You Dance. Na Dizzyho si teda teďka nezatančíme, ale třeba to bude pro vás pozvánka vyrazit někam jinam. Třeba zítra na The Pistols. By the way, v Lucerně bude ještě v pátek velmi zajímavý koncert, o kterém se povíme více za chvilku. Jeden z nejlepších baskytaristů Evropy.

Tak, Dizzy Rascal z nového alba We Want Bass. Trošku eurodance, ne? Trošku hudebně pro mě. Nicméně teď si dáme real bass, real life bass. Španěl jménem Vincent Garcia vystoupí na pozvání Groove Brno v Praze tento pátek v Lucerna Music Baru. A na Groove Brno vystoupil loni, tentokrát čeká pražský koncert. Takže pro ty, kdo máte rádi funk a bass music obecně, okoštujte, tady je jeho slavný single Appreciate.

Vincent Garcia 9. října vystoupí v pražském Lucerna Music Baru na pozvání Groove Brno. Dveře se otvírají už 18 hodin, koncert začne nějak těsně po 7. Takže early gig. Tenhle španělský baskytarista patří opravdu k nejvýraznějším osobnostem současný fusion a funkový scény. To je to pražská premiéra. Slyšíte ty baskytaristy, ty skills, ne? Ale tu technickou brilianci nestaví na odiv nějak samoučelně. Právě dokáže propojit virtuozitu, přirozenou muzikálnost, silný cit pro groove a mimořádný tah na publikum. Ve své tvorbě přirozeně propojuje funk, jazz, fusion, R&B i moderní hudební vlivy. Vytváří tak zvuk, který je současný, svěží a zároveň dokonale muzikantský. Takže 9. a 10. Praha, Lucerna Music Bar, Vincent Garcia. A koukal jsem se ho Groove Brno chystají dále a tyjo. Gypsy Kings v Brně?

Gypsy Kings v polední menu na Color Music Radio a pozvánka na 8. listopadu do Brna do Sono Music Clubu. Na pozvání Groove Brno přijíždí Gypsy Kings s Diegem Baliardym, což je jeden ze spoluzakladatelů této legendární party, který si pozval do kapely i novou generaci muzikantů. V rámci pozvánek na koncert tady mám pro vás ještě jednu World Music záležitost, projekt jménem Yemen Blues, který vystoupí v Praze 20.

Yemen Blues. Velmi zajímavá muzika, která překlenuje žánry a taky hranice. A kultury Blízkého východu ostře se vymezují proti politický či náboženský polarizaci a xenofobii, což však neznamená, že by z jejich muziky zněla nějaká ponurá závažnost nebo zloba. Naopak, jejich koncerty jsou prý bujarým, roztančeným rejem, což se můžete přesvědčit 20. října v klubu Futurum Music Bar na Smíchově, který znova otevírá od začátku října své prostory v Národním domě na Smíchově. A koncert se uskuteční v rámci koncertní série Jazz Meet Words, kde jazz potkává svět, nebo World Music, kterou pořádá PJ. A tato parta už tady byla v letech 2018 a 2022, od té doby rozšířili svou diskografii na celkem 5 alb.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

můžete mě ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repreforce Seasons. Včera byla oficiální listening party, kde se Orion je Mickey Worrell. Dělali jsme na tom společně a vychází to 8. října. Vinyl, CD, go get yours. A my jdeme na to. Funk you too, show that get it to funk. And your mama, she's gonna get groovy right now. I came here to funk you, your crew, and your whole hood, man. So get down to this funk, you said. Funk you too.

Q2 a Radio Color. We keep them burning hot. Tohle byla pecka od Glenn McCree, Keep the Fires Burning. S váma DJ Cut Dam na rádiu Color a toto je pořád Funk You Too. Show that get it to funk and your mama. So if you don't know, your mama knows. Včera proběhla listening party nový desky Orion a Mickey Vorel. Vychází to na všech platformách 8. října. Jsou tam produkce ode mě a od Ikona. A jelikož tato sestava je spojená s grupou Salsiča, asi víte, co můžete čekat. Já se s váma loučím, to bylo Funk You Too na rádiu Color. Show that get it to funk and your mama. So tune in again, man, 'cause we're gonna funk you, your crew, and your whole hood. Každý čtvrtek od 3. do 4.

Now I got LL Cool J. This one's called Run It Back. Yeah.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
5: Color Music Radio.
6: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursdays.

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu. We're going to dance. We're going to dance. And have

0: Zapnutý, hezký dobrý večer, posloucháte Color Music Radio, tady je Martin Mikuláš, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, pořad, který se jmenuje Fonotouch, který je o gramofonové kultuře, a proto si sem zveme hosty, kteří s tím mají cosi společného. A my jsme teď právě vstoupili do 90. let s kapelou D-Light se singlem Groove is the Heart, ovšem v limitované extended verzi, kterou přinesl Honza Čechtický, Honzo Situ. Nejsi, nemáš to zaplý, tohle velký, počkej, jenom to malý, a už tam asi jsi.
1: Už to svítí, takže se slyšíme.
0: Takže tady je Honza Čechtický.
1: Ahoj.
0: Nazdar, a je tady taky Charlotte.
2: Ahoj.
0: A.k.a. Charlie One, kapela Om Square. A my to vezmeme po časové lajně od prostě 90. až do žhavé současnosti, protože vy jste nám přinesli svůj krásný nový, velmi limitovaný 12 palec se třemi novými skladbami, a my pozveme posluchače na křest a zároveň 30 let kapely.
1: Určitě, bude se to odehrávat 10. listopadu v Roxy, ale deska vlastně vychází dneska, respektive zítra se objeví venku na streamech, a vyšlo jenom 100 kusů. Vlastně má to zvláštnost tu, že jsme chtěli trošku jako navázat jak tou tvorbou, tak celým tím procesem na 90. léta, kdy jsme vydali omofoniku. Na obalu té omofoniky bylo takový ucho tenkrát, jako nakreslený.
0: Počkej, to už strašně předbíháš, tam se dostaneme.
1: Jo,
0: tam
1: se dostaneme. Já jsem chtěl navázat na to, víš.
0: Prostě, jo, na tohle, ten obal, jo, od ucha k uchu.
1: Jako. No právě, že ten obal vlastně na to navazuje, té nový desky, že tam je vlastně taky ucho, ale už je jakoby detailnější.
0: Už jsme vevnitř
1: v tom uchu.
0: Dobře.
1: A ještě, že tam v té staré desce byl takzvaný omofonomob, to bylo takový šťourátko do uší, a tady v té desce jsou 3D brýle, aby se na to ty posluchači mohli podívat,

Never Felt So Good. Tak tohle je Euforie roku 93, kdy vychází album Sebastians, první a poslední, které se jmenuje Blue. A na basu tam hraje Honza Čechtický, zpívá David Volenec. Vlastně stejná parta, která se What a baseline, right? Stejná parta, která se vlastně rozpadla potom, tak o 3 roky

0: později natočila Color Factory, což je shodou náhod kapela, která se taky letos vrací vlastně úplně s tím repertoárem z roku 96 a taky bude mít v listopadu koncert v Roxy, ale vy tam budete první.
1: No, my tam budeme první a tam nebudu.
0: Na čem?
1: Na těch Color Factory, že nehraju tam, víš.
0: No to jo, vím, no. Myslím, že vy tam budete jako omskvéři první.
1: No, budeme 10.
0: Desátýho. A když vlastně máte takovýhle jakoby výroční koncert, tak budete tam taky s bývalými členy?
1: Budu tam jako hosti, budu hrát, nebudu hrát celý koncert, ale budu hrát 2 až 3 skladby.
2: Are we saying that?
1: There's
2: no secret.
1: No, jasně.
2: To není tajemství. Asi ne, teda už.
1: No, takže budu hrát 2 skladby a bude tam teda Dušan i Honza Kleník a pak tam bude ještě Mirek Lacko, který s námi pak hrál jako koncertní host.
0: Který vystupuje v Somsquare poslední roky vlastně.
1: No, už to se nevystupuje, už ale se vystupoval.
0: Ale vystupoval a je to takový přidružený člen.
1: Přesně tak.
0: Jo.
2: Ale pár let, jo? Pár let. Kolik let?
1: No, hodně. Ten s námi hrál díl než Dušan Skleník. Myslím si, že jo.
0: A já už teď tady pod nás pouštím Homofoniku, německou teda verzi, protože tahle deska vyšla v Německu v roce 97 a někde je napsaný, myslím na Wikipedii, že to je regulárně první deska český elektronický taneční hudby.
1: No. Tak to je napsaný špatně, ale tady kvůli té desce vlastně už ze začátku jsme se s tou firmou, co to vydávala, to byl MFS, který vydávali potom třeba Paul van Dijka třeba a takovýhle. Tak vlastně už ten obal byl jablko sváru, protože vlastně ta deska původně vyšla u nás na vydavatelství Next Era s úplně jiným obalem. Vlastně tady Matouš, máš tady CDčko, prosím tě, Homofoniky starý, který bychom mohli ukázat, je tam právě to ucho, ne, to právě to starý, děkujeme. Takhle to vypadalo původně, i ten vinyl, jako vlastně ten vinyl, jo. A ty Němci přišli s
2: tím, moc lepší, že?
1: No, a ty Němci přišli s tím, že si udělají svůj vlastní obal vlastně, ani se nás jako nezeptali. A pak jsme byli postaveni před hotovou věc a ten obal vypadal tak příšerně, jako jak to vypadá.
0: No to vypadá, jak když by to byl nějaký skútr prostě, tadyhle
1: úplně prostě nesmysl. A my jsme to viděli a vůbec jsme s tím jako nesouhlasili, aby to jako vyšlo. No. Takže vlastně první naše setkání už bylo docela vyhrocený, protože přinesli tady to a my jsme na to koukali, říkáme, co to je. Jako prostě, co to je za obal? Tak ne, tady to. Takže...
2: Protože byli jsme mladí rebeli taky, že a little bit, trošku.
0: Takže tím skončila spolupráce s německým...
1: Víceméně jo, jako vlastně to byla první a poslední jako spolupráce tady s... Ještě pak chtěli, aby Charlotte zpívala s Paul van Dijkem, že jo?
2: Did I sing with him?
1: Ne, ale they asked you to
2: Oh, did they? Yeah, and I did it. I probably should have done. I might have some bloody money by now. But no. Sorry, but I mean, yeah.
0: Ale zpívala si, but you did sing with plenty of DJs.
2: I sang, zpívala jsem s hodně, yeah.
0: Yeah.
2: DJ Key. Jako you. jako Jan tu, jako DJ Lukas, kdo bude, kdo nebo který? No.
0: Který
2: bude hrát po nás, že jo, v Roxy Gig, protože taky osláví
0: 30 let.
2: Jeho 30 let DJing.
0: Ano.
2: A kdo víc, samozřejmě, Kugy bude hrát taky, hala. Neviděla jsem ho, nevím, 20 let, tak těším se.
1: Vypadá to stejně.
2: Jo, fakt jo. Vypadá se stejně, apparently. Ale kdo víc, samozřejmě, DJ Trava, God bless him. On byl první... vlastně první DJ,
0: který zpívala.
2: Yeah, zpívala jsem se. On se ptal v Roxy, I remember. Jak chceš zpívat se mnou? Oh, no, tak jo. A začínal nový věc, jako každý týden, jako. Ale super to bylo.
0: No, s DJ yeah. Trávou si taky vlastně potom vznikly Significant Other a tu desku tady mám taky. Taky si ji třeba zahráme. Tak pojďme na chvíli nastavit ucho Homofonice a jsme v roce 1997 s kapelou Homsquare.
2: Super.

0: Posloucháte Fonotač na Color Music Radio, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz, dneska s Honzou a s Charlie z kapely Om Square, která slaví 30 let na scéně, a my se tady rochňáme v 90. letech. Dali jsme si omofoniku, na gramofonu máme další kompilaci z té doby, která vznikla, když se to kolem Om Square rozjelo. Teď jsme si zahráli skladbu od Spooky, což je anglický... což je anglický projekt, kde Duncan Forbes je polovina tohohle projektu a ten produkoval vaše druhé album Scion. To už jsme teda na vinulu nikde nedašli.
1: Scion.
2: To mi taky ne, ale Duncan teďka Spooky se vrátili a teďka vydali desku letos.
0: Spousta lidí se vrací, čověče. Spousta lidí se vrací, zrovna dneska jsem mluvil i s Lukášem Kolíbalem, protože zrovna dneska v Lucerna Music Baru hrají Dub Pistols, který mají novou desku s Freestylers, takže strašně moc jakoby men z téhle scény se vrací. A Duncan Forbes a vy jste se potkali jak? It was because of you, I
1: because
0: guess.
1: Because of me. Viděli jsme. We knew each other from London many years ago. And no, somehow we just decided to ask him. No, sorry, I've switched to English.
2: No, přesně tak, znali, Charlotte se znala s Duncanem a my jsme se vlastně s ním poznali taky přes Josefa Sedloně, který vlastně sem přivezl jako vlastně první takový elektronický act. Tady byly vlastně Spooky a Fluke. To byla akce, vlastně, kterou spořádal vlastně Josef Sedloň, takže vlastně už od té doby taky jsme nějak jako...
0: A to jsme někde v roce 90, co?
2: 4-5.
0: Já tady taky mám, a vůbec jsme nezahráli Wabliu, ale myslím, že už to všichni známe.
2: No.
1: People still, I'm still meeting people and then they're like, that's you, and I've known them for 20 years. I'm like, yeah. Anyway, I just wanted to say the other half of Spooky, druhé půl, Spooky.
0: English is fine. Yeah.
1: Exactly. I'm tired. Is Charlie May, and he did two remixes for us actually on our last remix album, which was really nice collaboration with him, wasn't it?
2: Přesně, ale to nevyšlo na vinilu, to je jenom v digitálu, a je to vlastně, jsou to remixy z té poslední desky Divide by Zero.
1: Ano.
0: Pretty soon we will be done with the 90s.
1: Okay. So can we go to the 80s then?
0: No, we move forward.
1: Yeah, but oh shit, I had my friend Austin Reynolds from Brentwood, Essex from like 35 years ago, 40 years ago. Oh my God, how old am I? No, it can't be that much. 35 years ago, and I wanted to play. So maybe we can come back to that.
0: Yes, because, after, yeah. Like when we will be like, diving into your selection,
1: all right.
0: your library. Fine, yeah. But now... I have this compilation. Teď si dáme ukázku z kompilace Mr. Cucumber Presents. A já doufám, že třeba nám Honza prozradí konečně po 30 letech, kdo je pan Vokurka. Kdo je pan Vokurka?
2: Pan Vokurka je Danny Walter z Chendos.
0: Okay.
2: Vlastně nebyl na místě Mr. Cucumber, no.
0: To je pan Vokurka.
2: To je pan Vokurka.
0: No a tohle je kompilace, která vyšla...
1: Legend, living legend.
0: Living legend, která vyšla díky časopisu Živel, je to tak?
2: Ano, je to tak.
0: Má tady logo mimochodem Živel, časopis taky teďka jsem viděl, že se pokouší vydat další číslo, takže
2: skvělý.
0: Taky další věc, která se vrací a stále žije, takže zdravíme LP Fiše. A Honzo, ty jsi se, a já už nevím, kdy to bylo, před 10-15 lety, ty jsi se tady jednou objevil bez varování a říkal si, kluci, vezmu vám desky, už se prostě nebudu s tím stěhovat dál, tady to máte a všechno si to vemte. A Honza Čechtický nám tady nechal několik banánovek svojí kompletní kolekce breakbeatu, houseu, techna, spousta kopií týhletý kompilace, kterou sám nemá.
2: No nemám nic a teďka mě to tak mrzí a moje děti to mrzí prostě, že jsem podlech domácímu tlaku na to, že už asi 10 let nehraju jako z vinilu, že hraju ze seráta a že jenom převážím, že jsem fetišista, který převáží ty desky prostě z místa na místo. A tak prostě jsem v nějakém záchvatu prostě totálním jsem to teda vzal ty desky a odvez jsem je sem a teďka, když to říkám třeba synovi a dceři, tak ty by mě nejlepší pohřbili. Jako.
0: Tak, tuhle desku ti s láskou darujeme.
2: Děkuju.
0: Zpátky. A je to ponaučení pro všechny posluchače, nezbavujte se svých desek. Jestli se jednoho rána prostě vzbudíte a budete mít pocit, že jako to potřebujete všechno jako se toho zbavit, tak to ještě 10krát zvažte. Může se vám to vrátit za 10 let. A co si z ní zahrajeme? Tohle je teda kompilace, která mapuje českou elektroniku. Jsou tam Čendos, jsou tam Wablu.
2: Jasně.
1: Oh my god, Pula.
2: No, to vyšla jenom tady.
1: Co to bylo?
2: No, to byla písnička, která vyšla jenom tady na té desce.
0: Pula.
1: A co je Pula? Já zapomněla jsem na tom úplně.
0: Pula.
1: Já nevím, musíme...
0: Ne? Half of something?
1: Yeah, Pula. Ne? Sounds like it. I can't remember why it's called Pula, and I forgot it even existed, so I'd quite like to hear it, to be honest.
0: Tak tady to je.
1: Maybe later.
0: Dáváme si skladbu Pula.
1: Are you gonna play it?
0: It's playing right
1: super.
0: Now.
1: Super, oh is it? Okay.
0: Z kompilace Mr. Cucumber Presents, která vyšla na dvoj LP a dneska už ji jen tak nikde nenajdete.

0: Posloucháte Fonotouch. Vysílání o vinylové kultuře a dneska ty vinily nám přinesli Honza Čechtický a Charlie Mann z kapely Om Square. A teď jsme stále ještě na konci devadesátek. Zahráli jsme si s kompilací Mr. Cucumber Presents a to byla věc, která vyšla právě jenom zde. Jmenuje se Půla a jsou to Om Square. A teď si dáme správný tady white label desku, která má na jedné straně písmeno M a na druhé straně písmeno D a to je tak asi všechno, co se o téhle desce člověk dozví, když na ní někde narazí. To je výborný, takovýhle desky, se skvěle prodává, že jo?
1: My jsme byli komerčně zaměřený, takže to přesně to nám desky šlo, takže...
0: To je doba prostě, kdy byla jako přesně komerční hudba a underground. A vy jste... Byli ten underground.
1: Tak tady na, to M-ko znamená Mimoň.
0: Okay.
1: A to byl Dušan od nás, Dušan Lippert. A D-čko znamená dentist. A to jsem byl já.
0: OK, takže my hrajeme M-ko, takže hrajeme Mimoň.
1: Mimoně, no.
0: Takže Dušana. A to vyšlo, nebo...
1: To nevíš, to jsme dělali vlastně na labelu East Authentic, který vlastně jsme v té době provozovali, kde vycházely právě takovýhle divočiny. Bylo to se mi to překvapilo, jak vlastně to je hodně jako acidová jako vlastně věc, že jsem to fakt neslyšel strašně dlouho, už jsem na to zapomněl, ale vydávali jsme tam jako drum and bassový věci, že tam třeba vycházel třeba Juanito Juarez, tam vydal u nás jako třeba první desku, takže jsme to drželi na přelomu toho vlastně toho milénia, jsme vydávali prostě nějaký věci, ale pak to skončilo tím, že jsme to prodávali do holandské distribuce, protože tam vlastně, aby člověk dělal ty vinily, tak to musel distribuovat přes nějakou zahraniční distribuci, samozřejmě z Čech to moc neprodal, takže my jsme měli takovou vlastně největší holandskou jako distribuci, která zkrachovala. Pak nám samozřejmě zapomněla nám pro tom jakoby poslat aspoň nějaký peníze, protože když se to potom jako ten konkurs jako řešil, tak první peníze dostali samozřejmě vydavatelé Madony, že jo, a takovýhle lidi. A lidi, co vydávali desky s písmenem M a D, tak byli až na konci toho žebříčku. Takže vlastně tím skončila naše jako kariéra East Authentic, že vlastně jsme to komerčně úplně jako nezvládli díky tomu, že jsme vlastně nedostali za ní zaplaceno.
0: Nemám co dodat k tomu, ale v jednu chvíli ta deska prostě jako jsem jí tak jako vydal různě, teď už se tady jen tak nevidí a nikdy jsem mimochodem nevěděl, jestli hraje na 33 nebo 45, ale zní dobře i na těch 33, což je taková trošku...
1: Já nevím, jestli dobře, ale prostě zní i na 33 i na 45.
0: Jo, ne? A my si ji tedy dáme na 45, tak tady je Mimoň, strana Mimoň z East Authentic a tohle je přelom milénia a produkce ze Žižkovského sklepení. Je to tak, víš?
1: Přesně tak, ano.

0: Posloucháte Fonotač a hrajeme si Om Square. Tohle bylo album z roku 2014 a písnička Liam, věnovaná Charlotinému příteli, se kterým vyrůstala od 9 let a který strávil i nějaký čas v Praze, a spoustu referencí je na něj v této skladbě. A chtěl jsem jednu historku, která by ho připomněla, ale prý jsou všechny nepublikovatelné.
1: No, but for example, we lost Liam in Glastonbury. We played with Wobble U in Glastonbury in 1996, maybe. We were the first band on in the dance tent at like 11 a.m. perfect time for dancing. But people, and it was really rainy Glastonbury. And we were like, got on stage and thought, oh God, no one's going to come. And like bit by bit, people started to dribble out of their tents and come and start raving with us at 11 a.m. That's Glastonbury for you. But how many thousands of people are there at Glastonbury? I'm not
0: thousands,
1: sure, but many, many. And yeah, the point is that we lost him at least twice, and like for hours, and then suddenly looked up, there he is. And we found him. I mean, it's like, where's Wally? Finding somebody is like, you know, in the middle of Glastonbury, but we always found him in his bright yellow suit with some new friends. So he was like a little miracle man, really. Oh, God bless his heart.
0: Zázračný muž Liam ztracen na Glastonbury festivalu, kde jsou desítky tisíc lidí a kde hráli Wobble U, se kterými zpívala Charlie někdy v roce 97, kteří otvírali první taneční scénu na tomhle jinak do té doby rockovém festivalu. A Liam se ztratila, objevil dvakrát. Tak to je asi ta nejpublikovatelnější.
1: Našli jsme ho právě.
0: Jo, našli jste ho.
1: No,
0: okay.
1: Because he's a miracle man. Zázrak.
0: God bless him.
1: God bless him.
0: So now we are in the last Om Square long play album, which is the 2023 Divide Zero.
1: Divide by Zero.
0: Divide by Zero.
1: Can you? Can you? Divide by zero?
0: Equals zero.
1: Can you? Oh, does it?
0: Does it? I don't know.
1: Oh. No, do you know? So does anybody know?
0: Tak jak to je?
1: It's a mystery. Honzo? Can you explain?
0: Hrajeme si tady, nebo máme na gramofonu, ještě si nehrajeme, netočí se nám deska, poslední dlouhohrající deska Om Square z roku 2023. Divide by zero, což teda česky znamená
2: děl nulou.
0: Děl nulou, mm-hmm. Což jsem si myslel, že je nula a není? Ne, to je vlastně to samý, co to je.
2: No, to, někdo říká, právě nekonečno někdo říká, že vlastně se učí, že se nesmí dělit jako nulou, že jo? A tady to je vlastně, proto tady to je jako vlastně příkaz, proto tady je ten příkaz, jako, že děl nulu, vyzkoušej něco, co se jako ti říkají, že se nesmí, nebo že se nemá, a plus se nedokážou dohodnout, teda když ty, co říkají, že to jde, tak se nedokážou dohodnout vlastně, jaký je ten výsledek, jako, no, co to teda je. Okay. Je to taková matematický oříšek, ne, tak a nám to šlo hlavně o ten význam jako toho porušit nějaký jako pravidla.
1: Try the impossible.
0: Vyzkoušet nemožné. Tak dostáváme se do současnosti s kapelou, se kterou jsme začali v 90. letech s Drum & Bassem, a vlastně pod ty poslední desky už jsou hodně dole. Oproti tomu je takový bass trošku pochmurnej.
2: No, jakoby tak jsme, myslím, že za ty roky jsme si jako našli nějaký směr, nějakou cestu, že jsme se k tomu dopracovávali, ale teď myslím si, že i když se to furt vyvíjí, tak přece jen tam jakoby nějaká jako identita, aspoň doufám, je. No a tady si pouštíme skladbu, vlastně na který s náma spolupracoval Oliver Thor. Je to skladba z právě z minulý desky, jmenuje se Outside the Box.

0: It's time to say bye bye, ale ještě předtím, než skončíme s kapelou Om Square, a tak s Honzou pozveme na 30 let kapely, takže ještě jednou opáčko, Roxy 10. listopadu.
1: 10. listopadu, bude to začínat brzo, už v 7 se otevřou dveře, protože musíme docela brzo končit a je to taky úterý. Budou tam s náma DJ Kugy a DJ Luka Zulan, který oslaví ještě 30 let za gramofonama a my tam pokřtíme zároveň to EP

0: Prostě jako deska k výročí spíš.
1: Deska k výročí, 30 let kapely. No. Vychází teda zítra digitálně a v limitované velmi teda edici jenom 100 kusů na vinilu, takže 3 si nám přines pro obchod, z toho už se jeden asi prodal, ne?
0: No, nevím,
1: nevím, jestli si ho tady koupil pán, nebo co jste to tady podepisovali, takže pokud chcete Om Square a Fluxus Residuus, to teda by the way znamená co?
0: No to je latinsky vlastně zbytkovej proud, jako, a znamená to teda, že ještě nějaký, ještě zbytkový proud tam jako snad máme, no.
1: Takže potřebujete dobít, jo, trochu.
0: Ne, právě, že tam něco běhá, nevím ani odkud se to bere, jako. To ještě něco zůstává furt.
1: No, tak snad to najdete a dobijete to do 100%, jako, aspoň teda na ten koncert, ne?
0: No, tak to my jsme právě, že to tam jako přebejvá spíš, jako, že nabíjet nepotřebujeme.
1: Jo, tak to je dobře. Takže 10. listopadu Roxy, Om Square i s bývalými členy jako hosty a s Kugim a DJem Lukasem, tak díky,
0: jo,
1: Honzo.
0: Jo, ještě možná bych to mohl zmínit, teda, že tam budou i takový jako vizuální překvapení, který se postará třeba David Vrbík, Jakub Dvořák a studenti digitálních technologií a designu z Uprumt.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

trát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

because you are unworthy of it.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu dalšího vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. I dnes bude mít pořad tradiční skladbu 4x3 a tím prvním jménem bude Olivia Ruiz, úspěšná zpěvačka na pomezí rocku a vkusného popu. Hned po ní se zastavíme u čtveřice Taikonauts, hrající přibližně surf music. A po ní hudební styl zase změníme, a to na směsku reggae, hip-hopu a dubu. Přesněji to bude chvilka se zpěvákem, který si říká Strike D. No a pak už to bude asi nejznámější jméno francouzského metalu, skupina Gojira. Zpěvačka Olivia Ruiz je už bez pochyby všeobecně známou postavou francouzské pop music. Pokud byste chtěli nějaké srovnání, hodně od boku, tak třeba jemnější Sheryl Crow. Narodila se hned první den roku 1980 v Carcassonne jako Olivia Blanc. Příjmení Ruiz si vypůjčila později od své babičky. Vlastně celá její rodina z matčiny strany pochází ze Španělska, odkud prchla jako mnoho jiných Španělů před Frankem. Olivia v mládí studovala tanec a divadlo, ale pak se rozhoduje pro muziku. Už jako teenagerka zpívá v prvních kapelách a v roce 2001 se rozhodne zkusit štěstí v prvním ročníku televizní pěvecké soutěži Star Academy. I když se od toho později distancovala, tak jí to v kariéře určitě pomohlo. První album z roku 2003 sice dopadlo obchodně velice solidně, ale opravdovým trhákem se stalo až o 2 roky později druhé album s názvem La Femme Chocolat. Právě z něho tady mám první dnešní ukázku. Thérapie de groupe. I bez znalosti francouzštiny si troufnu přeložit jako skupinová terapie. Sama Olivia Ruiz je autorkou hudby i

Olivia Ruiz a písnička z jejího druhého alba z roku 2005, kterého se jinak prodalo 1 milion 200 tisíc kusů, byla to jednička v tamnější albové hitparádě a zpěvačce vyneslo mimo jiné i nominaci na řadu nejrůznějších cen. Podobně dobře si vedlo i třetí studiové album Miss Meteor. Tenhle opakovaný úspěch dokreslují mimo jiné i dvě prestižní ceny Le Victoire de la Musique. Na desce se výrazně podílel také její tehdejší přítel a zpěvák skupiny Dionysos Matias Maziu. A je to případ třeba téhle další písničky, kterou jsem vybral právě z této desky. Tady je Maziu autorem hudby a pod textem jsou pak podepsáni společně. Má název Spit the Devil, takže bude v angličtině a Maziu je nejspíš autorem překladu. Ale abych nezapomněl, Olivia samozřejmě ctí i své kořeny a celkem často volí v textech také španělštinu.

Snad bych měl zmínit, že se Olivia Ruiz dostala časem i k několika hereckým rolím. Obecně už pár let patří do první francouzské ligy, i když v tempu trochu zvolnila, což asi souvisí i s tím, že se jí v roce 2015 narodila první dcera. Zatím poslední, asi šesté řadové album, vyšlo v roce 2016 pod názvem Ano Corzemo. Už před časem proběhly vášky o další albové novince, ale to se asi prozatím odkládá. No ale jinak se minulý rok připomněla aspoň ve dvou písničkách na albu Pop Repera Toana. Z onoho posledního alba Olivia Ruiz jsem vybral Mon Cor, Mon Amour.

Ve francouzských vychytávkách postoupíme k dalšímu jménu, které je ale v porovnání s celebritou formátu Olivier Ruiz pojmem zcela neznámým. Je to čtveřice s názvem The Taikonauts. Vznikla v roce 2008 v Toulouse a tvoří François Biedermann, Jean-Michel Briot, Joël Salcredit a Martin Schepers. Jejich skladby jsou většinou ale ne vždy instrumentální, popřípadě s přidaným mluveným, obvykle anglickým textem. V zásadě jde o retro 60. let, hlavně s výrazným vlivem surf music. V roce 2010 jim vyšlo první album Surf Music from Outer Space a z něho je i první ukázka Panic in Pink City.

Skupina z francouzského Toulouse The Taikonauts, odkazující svým názvem pochopitelně na čínské kosmonauty. Tohle byla ukázka z jejich prvního alba z roku 2010 a mám z něj ještě jednu. Incident in Santa Fe.

0: Anybody there?
1: Ne, že by se o téhle kapele nikde nepsalo, ale jmény hudebníků téměř všechna fakta končí a zbytek jsou spíš jen dojmy. Ale jinak platí, že druhé album kvarteta Taikonauts vyšlo v roce 2013 pod latinským názvem Mysteries Alienis Mundi a je na něm i skladbička UF Stomp. Čerstvé zprávy jsem nenašel, tak těžko říct, zda se kapela ještě probere.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Následující interpret bude malinký krok stranou, ale myslím, že to nebude nic nepříjemného. Zkrátka něco mezi reggae, hip-hopem a dubem. Tenhle pán se jmenuje Wilfried Hirard, je původem z Martiniku, ale působí v Paříži, a to pod jménem Strajka D. Jeho diskografie je, jak už to v takových případech bývá, velmi nepřehledná. Nejstarší snímek jsem našel z roku 1995 a jde o reggae popěvek O Papa, kde se prezentuje ještě jako Striker D. Další nahrávky registruji až počínaje rokem 2002 a většinou jsou výsledkem spolupráce s podobně orientovanými hudebníky, známými asi spíš jen v oné specifické komunitě, která žije svojí hudbou a případně konzumací marihuany. Takových nahrávek je několik desítek. Čistě vlastní alba jsem mu napočítal jen 3. No a jako první ukázku tady mám skladbu Tila Chula, původně už z kompilace Erdu Dedu Rhythm z roku 2003, ale objevila se v roce 2008 i na jeho sbírce Hit to Hit.

Strajka D z roku 2008. Další skladbička, kterou mám od něj nachystánu s názvem Love Again, se objevila v roce 2013 pro změnu na kompilaci No Problem Rhythm. A myslím, že je v ní znát přece jen už jistý posun k jaksi popovějšímu reggae.

Vlastně i třetí kousek od Strike D bude ze stejné řady žánrových kompilací. Tahle vyšla v roce 2017 a jmenovala se Rock D plus Rhythm. Ta skladba se jmenuje Control de Mass, hromadná kontrola, a Strike D ji natočil společně s dalším Pařížanem, Italem Generalem.

čtvrtou čtvrtinu dnešních vychytávek jsem si vyhradil pro známou, mezi metalovými fandy nejspíš notoricky známou, skupinu Gojira. Mimo jiné i proto, že se letos připomněla novým a velmi dobrým albem. Snad nebude vadit, když zopáknu i nějaká základní data. Skupina vznikla v roce 1996 v jihozápadním cípu Francie v přímořském městečku Ondr, ležícím poblíž trochu většího Bayonne, v oblasti, kde jsou ale jinak spíš dobré podmínky na surfování. Jádrem kvarteta byli od počátku dva bráchové, kytarista a zpěvák George Diplontier a jeho brácha bubeník Mario. Ještě než se v 99. roce dostali k prvním oficiálním nahrávkám, měli i trochu jiné jméno – Godzilla. Pod ním si vydali i nějaká dema, pak ale z jakýchsi právních důvodů museli svůj název poopravit. Gojira byl, pokud se nepletu, vlastně původní japonský název Godzilly. Jejich styl, respektive jejich metal, bývá označován řadou přívlastků, jako třeba dead groove, trash, technical nebo progress. Do nějakých hudebních detailů se ale v tomhle případě moc pouštět nechci. Snad jen sám za sebe musím říct, že se mi u kapely líbí hlavně umění a nápaditost kytarových partů i výborná rytmika. A mnohem méně už celkem tuctový, chrochtavý vokál, hlavně na starších nahrávkách. Ale i to se dost změnilo k lepšímu na předposledním šestém řadovém albu Magma z roku 2016, které bylo, řekl bych, do té doby asi tím nejlepším, co kapela předvedla. A vyneslo jí i dvě nominace na Grammy. Před časem jsme z něj i jednu skladbičku poslouchali. Přesto si troufnu říct, že letošní novinka, sedmá řadovka s názvem Fortitude, je ještě lepší. Takže jsem si řekl, že se u ní můžeme zastavit hned na třikrát. Nejprve Amazonia.

Gojira. Myslím, že jsem toho před chvílí namluvil až dost, tak si dejme hned další ukázku z posledního alba nazvaného Fortitude. Tahle se jmenuje Hold On.

Pokud vím, tak v letech 2017 a 2018 se gojira na českých pódiích objevila. Ale nějaký čas jsou v plánu další dva koncerty. Konkrétně 25. ledna v Karlínském fóru a v květnu pak dvakrát odložený koncert se skupinou Korn v Tipsport aréně. Tenhle podzim má jinak vyhrazený hlavně pro štace na americkém kontinentě. Z onoho posledního alba tady mám ještě The Chant, kde se opakuje motiv z akustické titulní dvouminutovky Fortitude.

dozněla francouzská Gojira. A protože nám dnes chvilka času zbývá, tak něco přidám. A ty stylové šuplíky zkusím zase trochu prostřídat. Koncem roku 2014 se v dalším krásném jeho francouzském městě Albi zrodilo duo Stambe. Už ve svém názvu nese i příjmení svého hlavního protagonisty, kterým je Ju Stambe. No a jeho partnerkou je pak zpěvačka Gael Charlton. Nějaký čas to zkoušeli i v triu s kytaristou, ale to byla jen dočasná záležitost. Pravdou nicméně je, že na pódium si sebou berou často rockovou kapelu, a když ne, tak aspoň automatického bubeníka. Jejich muzika je někde mezi rockem, popem a šansonem, a nebo možná zhudebněnou poezií, ale nějak víc si to netroufnu rozebírat. Nejlépe je asi zkusit nějakou jejich živou prezentaci. V poslední době vystupují s novým projektem nazvaným Memories on Frise, a to už zase v rozšířené sestavě. Jedinou vydanou velkou deskou ale nejspíš stále zůstává album A Sens of Voyage z roku 2016. V ukázce Carnaval Carnivore z téhle desky sice uslyšíme jen mužský hlas, ale snad nevadí. To bude pro dnešek všechno a já už jen připomenu, že všechny starší díly pořadu jsou vám k dispozici na webu našeho rádia. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší František Vich.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.